Seo al, turkey na céve ar náyú huilam in sin sin lam Michael Hain watchu o donal ar náyú agus sin yete da Thomas Maginu Thomas sa djera kinsin ar Maginu agus a sidin gwaon tu salt a sin a Thomas turkey na céve ar náyú na Michael Hain watchu ar náyú eis sir ele ar náyú igeri waran a ta yete ga min minic in seo ar a chlair seo cas waran facin and la John Bug la John Bug in yari seo samuul da eis sir ele chir mullan mida buyas ta majarin nara chas ma sin Copa cynnda na magin a fi ma'n seo go dearna gur legan fart i gónil i fi agam ach wna sy'n gwybod seo o harla gymaint o geistiart gymyn agus gymyn ag eistiart casam a wyrain ffacian andi dyd cynti agus seo hwnnw legan John Bug leis yn wyrain seo wyrain ffacian andi yw'n oia.

0: freisin tá sé tagirt de stocrocht atá dhéanamh an dodscadal tógála an ráta cánbreis lucha ar hithe nua ní hamháin árasáin mar a laidú an orí é a laidú mu sé na blianana seo an tartííocht a James Brown na choéis sin as an áirih agrá go bonúsach go bhfuil níos mó béime ar hithe phríomháideige ag tastála bolasí tííocht an réaltas.
1: An wagar magad a chuin ar neagri palitiach ta cunum o siaradoinin sin agus eire fanam bydla cwrsi ag namula agus an rialtas a fógart o rotas ag namul an taura in e curi a conach 1.2 biliun euro sigeid chonos na eisele caitachos bresse 6 biliun euro agus caitachos omlan hien ced fichi cwg 0.2 biliun euro dreir tuur an rialtas fach farasbor 9 biliun agin stant histe im liana a chawok Kí coin chorpóráideach as an áireh is cosúgur asnam breis agus 10 billún a bheitcháin. Linnear maidid an tán sanolaí airige is agus leirithúid an fodchréile de That Great Business Show chun an mór an dhéad fáilte a chunnail. Ceir de hasan amach chuite san ráite sec námú le d'éil sin rialta sin é?
2: Sort of an road there, good door tussin chin, I go will assen if an or era egan realtus the de billion ma organ with the mach on size coin special eschlechdule ta a yield egg de. Cólacht, mar ma cuirtirí tú ar letaíomh, agus déantach sé seo tarlú. Na, an gúrach Donald Trump, fríseamh éigin ar fáildas na cólachtí sin, déantach siúd thar íhe a gúid airige de voga as an tír seo, agus gan a bheith a díl an coin corporáidach an seo. Agus a dorlóch sé sin, bach sé omlán tobistach mar, mar tal lúti agus dís lúti, na go bhfuil aspa arigad a teachtas teachtas dín realtas, agus tán an cúrla fiscach treisir eisio hará, go mén minic, go bhfuil mú de bra a vádin amúca ar fír vegan cólach dí móra chun an tír a ri, agus tá ordehe galtí ag an realtas ag sa chátechas tá siad chun 4.5 biliún euro a chaf yn glin sy'n chwn. Agus, ta'n sy'n ddech retair falach gyfwyl yn cadwch os y lanwyd y dol yn ordu.
1: Ach, ag anon cyn y chwnnw, ni erig y drwych da eisio, ta'n terig y sy'n on, agus wylein rwyl ta sy'n dawn, mo ta'n terig y tiach da stech, blen i ni blen o. Agus ys cwm y cech nyr hannig Donald Trump stech fi'n teir leti ti mer y tal, agus fi'n chalwch yn y galwtar yn tymach, ni'n siat o'r lw ffos, cyn rawyd ha egin rwyl ta sy'n yr irach, erig y ta acw o wsoed, le ffaib yn ni mô infrastructure na tíre a ausu.
2: But what can you cut our shoe like to shoot 1 billion of our infrastructure a go 6 billion of our hatchus log law to the hearing to shin to the in soon service pipe lee con or do income doll a go shin and target the coffer shin and to shin and target the token realtors a go shin and shin and to emoji to on infrastructure structure so whole book the gunbrodler out of hell in Europe a go gone infrastructure current sin dacrwch di o'n milton o'ch môr er yn hiel agor. Smyd i'n rhoi bydd bydd o'ch edrych mwy dyn o'ch agos tam mi atris lartle unil tori in internasiwn dy fwysio agos dersiad nachfwyl yn hiart ac yn fwysio ach credim sy'n awn na omech cengel iron road ydy'r balachti agos cyrcig just Glatla Kirk did what my dog the guide of Omachjan, Agus Omachishin topic, Agus Nordemish topic, Omach Urachlig Abrimishidir and Daw Har. Imoidina, a conis a Gurtik, Banishishin and Brew the Valachlia, Kurin Shilishin Yelagir a Gurtik, Agus, the Anachid Buntoshdian, a bra Ervanachlia, and Tamarfad taught in a brew and a Milton of Moran Johnny Feder Tia, a whole line when you lean Talaforti, etc. Ni ekam on fish more a data of egg realtors. Agus ta se roed yw gyda ced fe gwy biliwn acw. Ach ni dorn ymsa. Da data sydd yn targed cyn ach af ar fali nis practicul agus nis darafi.
1: Ta gwyliwn ar ychwan ar ychwan ar ychwan ar ychwan ar ychwan ar agus fwy erigad go erin na siarad fi eisiau paibri. Ach ta edrych sio agus derif o fyrin na cwni deil efo gof le agor mil yma agad fwy fel un con lo moran on sanoli ac namwyl agus erigad eisiau cantin sin lyn. Yn isg cwrsi yn isg môr cwrsi cwyrol y sierwchys. Agus a adwy ag isg eirn cwgahar tila aibri i yna er yn gwrs sierwchys i gael rônan lan o'r tos yn dota. Ach nachwyl mwynu er ffa lan aisio fwy lohyr. Der isg eirn

Gaid Maidin, agus Gaid Fáilte, bei mi sem í hálóta hóla kunnál kúlóta ar lib, a nuas as bela wadid, Gaid Maidin, inyú, a sugadí, caro, hei, sidze. Tá múti tí agus neart glas agus stiarag, hímpol orain, agus múinti wí ó, crinní, stecha tí. Wi ti wi o credu stach at chagas couple gaide fach bochte in ianach le hob legale cunia cool odor lob agus legale cu chestan ni arab fwy chlwf amor yn zed y siachtana ar no can chlwf amor le y fach agestain a cha chlwf y canas na heidion edzi mwy o agus ciri y boi cach roca zed ona le cwna dde. Be mwyd y lawrt le cwyd zig o lochtu chomwnia tiwl y cha cwmwl fel o wyed. Agus ar no Arno ni yn oed yn dermod yn y comwyn y tan tîf o'r gob, tîf hedig ys tîf hir, ta cwydig o wynt i'ch ilte yn ianoch lyn, agos ta cwydig o wynt i'ch il chomain iad hein yn ianoch lyn lacon yn ddeg, agos lawr hyn bwyd hobsyn, frysyn, agos caws gehele fe chart, a siog o cian wedioch leig. Ach, y dosoch, sal ydych cymaint i sfwydi, tŵs na siachtyn, agos ta'n da, hy cedjyn, agos gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha, gha

0: can of ina gwyf byg biawn ar hora I hyd ydawnig?
1: Byg dyn eir snowstone, so byg balw snowstone agus dyn eir agus orodi agus rhaim I ffeng a hyr yn syn mo ar un lo.
0: Ond ba, lecwn of dyn, nwyr di gair, lecwn of dyn nwyr di gair o'i glwha. A ffordi, ce hyn tym rydw i'r ysfiwr latsa?
2: Mae ad Dylan na Clifford's agus Seanie O'Shea.
0: Sian noch mwyr yn yr ffad noch a. Anach ar sŵn y sieta. Gwrmila maha gyf Bert, gwnaeri liv agus hosuligwm gwna briwg na pisiog agus na padrwch agus na cwyn ledif dydd awn. Sŵn I geni agus podi o geni yn son. Agus si fe geisdach leis yn seilo ias a chorda tomi dy dorne ffol geni sydangen agus sydych yn bwyrdd yn isio mahalant o to bain y stiwyr i'r yn hyn sy'r cadau ondangen sy'n ei podrwg o corcoroen mae'r rhan le mihol mwrt o mwyrtig dyna dy irfan y stiwyr i'n ffwrn y chwma ffol ti rwyf Sibert.
3: Gwrmagod,
0: ie. A ffodrig tosnome lat henig, capdain ar yn glob agus capdain ar hiri y siapol, cadiad na trehe ato ge chwyn capdain y ienaf ar y gedal sys?
4: Na trehe ta ge, I suppose is cywndas na himrori is fawr ato gwein sa clob gan dawr agus le hiri I leis. Agus is oil ymys canra mach a smach e Paul leirin si son y mor yng Ngwrt. Agus is oil ym ta si leirin hige leis na blian ta fada nuas o hef Curie agus o hef yn clob de.
0: Agus nwyr eich yn tŵ siar ffodrwg beidr ar na blian ta dŵthlon o chyfig yn angen cig o an y rahwyl chwefr nis si agus nis si a beidr gach blian ach ond clyhys o'n y gwynig lawn berach o'n nwyr a fi'n ffolord o'r oeste bosh di agus aim siar awn agus nwyr a fi'n y cic yn y eirgus yn odogant. Ond gapwys gydwchwch yn log am eich capdain yr yn ymdangen yn eisiau yn y capdain o'r hir I.
4: Well, it's spring load, I suppose, nach raf Craven Cundé bwt o gwein le blient a fada nhw os ac o hef, you know, cae tu fe dochosach agos y stoel am sy'n cawn dys na trehe ta ag Paul y gwn I ta se anna chochosach agos anna ffein fwnin aga agos leirin se son agos ta se obl te son a chwrstachs na himrori ele agos, you know, Shasan she son the mock or have Paul de Marchenera.
0: Agus a vi hall mart nor vi Paul in the image gorgeous nice oige tus vi mar vanish to get douche nor the hosn shag immer clash machine shoot on vacation the che his son agus ein is oige.
5: Or kinta no I suppose in the bon skillna vi der goni go hunt to get Paul. If you want to fucking share go nor hosting share the scholar douche e shakar no coig just Vi sé dír is dach ar na bun principle of tired and cad agus na scorna as vi sé just coma score nál. Fiú an a muscle close, vi sé an cool art to go ní.
0: So
5: agus an mion cart ge go ní just con dír is dach air an cléthe agus an canaris sonatai ge bas tig de cléthe agus an banis tig de inin sé air an cléthe hénig. Vi sé go ní le fiscint.
0: Agus an veidir an mion son a huir tú raig dá chó imirjóri, nu an bin rod beidir go sélítir tá leis.
5: Well, I suppose vi sé ge ó hús, sal osnig sé treinál fiú an leis an fóiís sa dengen, vi sé ge. So díni ára, agus vi led nele tímpl leis ag an án céna, vi Marco con a cúr, agus vi Tom Sullivan agus íd son ar fad san rán céna. So vi sé fyrdist eis gint ag an ám gref rod difrú leis, agus tha sé sin fós le feis gint baiach sledia.
0: A fódrach tuk mehar nashgol tainig, na gorte her fad atá cwrstach ar hiri am léna, ní ná chúna in ar zíra gofil eirad gorte ha án. Gamor vor le fwyrin an dangin, fwyrin na chwyk chofada, agus a fwyn creaf na heirin o hef na globa na mach, níl ean sosaka ha se anna hiyan ar fad na fwyl.
4: Tá sé anna hiyan ar haslána, mar lenin si araig, istoilam garona leid, zishtig ag treinál, cúpla seachtan I ní ag dóif an fachtas leis an glob a creach nú agus bíon sé díon ar hosin cewndas an rodí na hover is chun spódí is dóilum ó hef beidir Jack o Conacúr agus é son de ó hef na tlihí dúthe agus é son bort neadar bhil éon laisar I ní ní hárlíon sé ró vinnic ach bíon sé díon ar agus tá tam os úl a bhán bhí sé drog ortú a chur stacar bhí gortú a chur stacar Paul an lá fe dhéire bar os úl a bhán leis agus Ní ag an fachtas an orig, is tóilim leis an cún dé, hánig Paul ar ais, bhí sé gortathe, is tóilim bhí Tam gortathe, bhí Conor, bhí Dylan gortathe. So, ie, tá sé súr an ada, agus anna credúnt ag dodas na him Rory, mar seasan si damach, agus bhín si sásti tacht ar ais leis an glob, agus bhín si dian, bhín si dacar, ea chur na leartha, is gí a ligint agus sás a hógant.
0: Sia, agus cén aid an is tíis chlaithi canis na héran dé dánig, go meid gansi an chlob a rístartha?
4: Tá mi di gimmert. Kaikis on Saharan, so Tashi on Yin or Agusam, Tashi.

0: agus cuid for corp vordin coran trishin afterin irelig violin violin. Martin a makak se bertinian a jafur clown a clinne agus gulta ele. Cursi lato dede near boach lato lispoil a raid. Do agus chi, shachdiag agus hochdiag na hevdicha tanningiach agus be kuivile nai geld euro e botte na shachtanische chuin. Bin a goif noch de deskert gefoil.
1: Nu ja te tuiskir cha liu a kiva ni chan chelie. Vi crinu talava an ar un war trinon in ye a dut chan corlear condai Michael Chalma gila aspag. Etir pleu imni an phobol fwy chyrihe a djersha a ta barti a corlear condai gan an ngal da hervish dochan in a lan. Bai an corlear ma gila aspag a dagri an crinu agus vi an chak da dela Charles Ward agus an corlear condai Dennis McKee in a mask shu da drastalir. Hug an corlear ma gila aspag lafis gul cwysti nish cotarbon agus gul tusachar la factus in yedin na geri hi.
2: Mi scaf di môr gy crynu rair in nyn ar môr. Yn etro hafa siatwo ar nis mô dini a hannig la clonsiant gyda mor hwg la factus fe cwrta bon la carta na feina hwrt a brig an dotcha yn nylan. Bwy has fylchina do a hannig hannig yma. Mi colar magiinchen agus a charta dela Charles Ward, Fasta, been foreign, and chin own service brick and dorchin, and nature ruched, Grusha Tawata, come a cart in the fena, Tora, the watch in the hillan, Coslan cheer war. Been factus, Seanish, a Galtasi, la Anna the Yenu, a Higlin, land Kessa Shawanch.
1: Tá sin teach de déile pat a cópó galhall gur chaise le honnadaí óhragaid dóitein ar an bhór an teachtain seo leis an tseirbhis dóitein a phlé agus cúil an cheist pléiteige leis na cóilearí condaid Anthony Malloy agus Kieran Brogan. Se dearcú í an na foiil a dúirte ná nár cheart go ngineí aon éireamh ar a chóras atá bhéim faoi leithead a tseirbhis dóitein ar an bhór. Dúirt an teachta ó Galahad, gur chur an cóirlear condaid Kieran Brogan in méid sin afis, ag crinu cóirlear condaid go na ngál an teachtain seo as cór fríhaimena agus siúdar seirbhísí éigindal in na cóirlear. Tá imní ar gáchtarí in na ngál go gotar áhar a múil mar gúil jeru cotar le tionscnaf a curú ar bon le gáil an lec leis na listí fáda fihiv sna hárlanna. Fuin tionscnaf fástaí ú cólachtaí príomhaidetha le clinicí speisialta a reachtal leis na listí fihiv a léidú éitir ó trealamh agus foran na hárlan ar fáildaí fatú amuid ag ré uaireanta ibre. Jeran Jot Dr. Chiley Kieran O'Fari gwyl sy'n harfa tewag da sierfysi bresio o chod ar ffael yn leich na sierfysi a fi a god ar ffael ag na colag di priwyd ha la cynchw gwy ohar yn cwrm y ta ychadw yn am tre.
3: Sy'n rodus tewag di sy'n sgial sio na na chohor a teg fanar ter herfysi. Lorant bliant yn nwys, hannig mid ffwrnia agos doctoris na hoharlan y cyr sierfysi brysio ar ffael tranonti agos na gyrw siachtyni agos hannig mid lysyn lwydw ar na listi ffeithaf. Mae tais ag eistyn ys gyrw hwyr lysyn sierfys sio cael mid fe cynti gymai sierfys na ala ar ffael dan na hohar sy'na. Mae'n ôl, ta'n bwyl yn gymai na hohar ag ffanar da wad nis ffwydje la cwyr yma el agos gydwch chi'w ffwyas môr ar na listi ffeithaf. Sy'n rhaid cael rymni armsa mor gachtaf chaila. Sanad tiarma ta sy'n tewach ta gwmwyd i cyrn y sierfys i'r ffael tyw stydan sierfys slentia. Sa'n gwmwyd i'r abel ta'n cwrwm sy'n ohyr o'r ffael gan y fe ag bre yr sierfys i brysia na sierfys i prifidia. A gydig gymys yn o'n niel sy'n cart gymys yn hochor hys le sy'n tarw. Ag deiwn le y sy'n rhaid ys tewach ta na gwai ohyr yn cwrwm y ta i harw yn am reisanta.
1: Tá jonta sé fiú as can cheha 2 mil euro fógad ag anna Culture Commerce agus Sport Patrick O'Donovan déin chun déag da éilte agus scaltá saoirí a gondaid go na ngáil. Tá 5,000 euro cadaí da scal saoirí mhíchéil i chléirí, scal saoirí ceáil go na ngáil, ceáil na grua agus grúpa pobl sheolain. Tá 3,600 euro cadaí da éilead ar náisiúnt a bhaidh an chláin lé, féile ceáil tíre ar an bhór, Corcham an forbod a ghidor, dorn san air agus we will. Cadu yw chorfa 2,000 euro da herfys ogiw gwn ngal agus dynad achwyn i chantar wal yn ngal agla. Be ocaj fwy hewl chacht ffirma ar siwl ar y chlohan lia trinon yniw, mar chodj da hachting naisiwn ta sewl chacht y ffirma. Fyr ar ôl